0: dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
1: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
2: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
1: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
3: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
1: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
5: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
4: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
6: My sem chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
7: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
8: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
9: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
4: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
5: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
10: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
4: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
11: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
12: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
4: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
13: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
14: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
15: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
13: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
16: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělanej tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
17: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
13: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
18: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
13: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
19: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
20: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
19: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
21: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
19: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
20: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
19: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
22: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
19: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
0: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
2: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety.

0: O uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
1: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
2: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
3: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě

0: Pěnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
0: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. a vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o úterý je z roku 1233, kdy úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
8: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznější nejrůznějšího druhu.
8: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května, a potom tou zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod uterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
8: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
8: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde si člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
6: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a tím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřili nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nabízuju, abyste si královka zvedali a kunovinou tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo klubů leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Tohlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme

0: Místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
1: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
2: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kg a je na něm 200 svíc.

0: stromeček, dneska už samozřejmě elektrický. A je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumark, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřeli tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda z roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
8: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
8: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
8: V červnu je tu vždy svatojanská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
8: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
6: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života,

0: pan doktor Cerb to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
1: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
2: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
1: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
3: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
4: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
1: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
5: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
7: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
7: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
6: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
7: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
5: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
8: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
9: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobil. Já jsem původně už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
8: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
9: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
10: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
11: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
8: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
11: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
8: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
12: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
8: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
13: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
8: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
5: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
14: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
15: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
14: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
16: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
17: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
16: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
14: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
18: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil pojďte ty mě vybírat! Hýlom, hýlom!
19: Já vám vybírání po obci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králou krásně dali a kunovědou tam hazbu neudělali.
20: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
14: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
18: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hodně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
21: Místo klubů leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
14: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
5: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. To je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu.

0: obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
1: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď

0: Je nově zpřístupněná, sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
1: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
2: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
2: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele nebo památkový dům Turbovna na náměstí a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ritzenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Dizenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
4: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
4: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
4: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
4: Naučnou stezku vybudoval Uterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá uterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
6: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuto symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
12: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
13: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
12: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
13: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
14: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
15: Do Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
12: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
15: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Prvně by jsem dal jednu, někdy jsem dal dvě, někdy jsem dal 3, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všechno ručně.
12: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
16: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
12: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
17: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
12: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
18: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
19: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
18: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
20: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
21: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
20: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
18: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
22: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte ty mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králové krásně dali a kunovinou tak hanbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
18: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
22: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Dílo, dílo.
4: Místo klubů leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha tě jak papoušek popřeje dobrý den. Dílo, dílo.
18: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
26: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměla.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, ale líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Tohlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky.

0: Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se

0: nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
2: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný. A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
3: Je to určitý zážitek dějiny.
4: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na 3 velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
5: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
6: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
7: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
8: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
6: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
7: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
8: Kostel projektoval Krištof Wixenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Wixenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
6: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
8: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali

0: místní Češi po válce tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
0: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu, na malé náměstí v hospodě.
2: Na Učnou stezku vybudoval Uterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsínku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexa, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědolům tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
17: Družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou s tobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec.
23: V biznisu je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
27: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
4: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba pro

0: Prostě proto, že potřebuji na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli,

0: tak i návštěvníky.
1: Je to určitý zážitek dějiny.
2: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
3: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
4: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
5: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
6: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
7: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
5: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
6: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
7: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Dizernhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
5: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
7: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
5: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
7: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco. a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
5: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
5: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
5: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
7: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
5: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
5: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
7: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem
6: kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
5: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
7: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
5: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
7: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
5: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
7: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní. Protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
5: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
4: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královrázně dali a kunovědom tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské sěle stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
22: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou postupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců.

0: hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang, a jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
0: 1. června oslaví všechny děti svůj svátek.

0: svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari Park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někdy řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily.

0: aby úplně nespadly, takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let, a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a věřím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišov je Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte ty mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědou tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i zeměle, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
24: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože

0: že je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
1: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, by tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti jdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje. Nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě nezkusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, ale líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. Viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělanej tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňováním práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela

0: nazýváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto původního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
0: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
0: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari

0: Park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý sežehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
3: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
3: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
3: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
3: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
3: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
12: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
13: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
12: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
13: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
14: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
15: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
12: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
15: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
12: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
16: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
12: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
17: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
12: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
18: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
19: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
18: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
20: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
21: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
20: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
18: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
22: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podětí mě vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nabízuju, abyste si královkrát nedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
18: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
22: To, co za to dneska i zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit! Hýlo, hýlo!
4: Místo klubů leží u holící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha těch papoušek popřeje dobrý den! Hýlo, hýlo!
18: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
26: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
16: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
17: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
18: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
19: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
20: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
21: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
22: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prastroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdoře, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy

0: tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
0: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
0: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete.

0: Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady souzely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
3: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
3: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
3: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
3: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
3: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých

0: kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
2: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
3: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
4: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
3: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
5: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
3: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
6: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
7: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuto symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
3: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
2: Po 2 letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
8: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
9: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
8: Kostel na nebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
9: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
8: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
9: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hoří tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
10: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
11: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
10: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
11: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
12: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
13: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
10: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
13: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všechno ručně.
10: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
14: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
10: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
15: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
10: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
16: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo desetiletému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
17: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů Jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
16: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
18: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
19: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
18: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
16: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
20: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
21: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nadřu, abyste si králo krásně dali a kunovědom tak hazbu neudělali.
22: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
16: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
23: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
24: Místo klubu leží u holící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha tě jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
16: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
25: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
26: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
25: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
27: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
26: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
25: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
26: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
27: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
25: S Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
0: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
27: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
26: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
27: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
26: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
25: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, změje mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme změje pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
5: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
5: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
5: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
22: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
5: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
23: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
24: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
23: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
5: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
25: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
5: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
6: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
7: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
6: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška

0: 1906 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
1: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
0: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
1: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. A je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
0: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
1: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
0: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
0: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím.

0: městím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
1: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
2: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svůj klášter od matky Václava I.
0: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
1: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
2: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
0: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
2: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
0: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
2: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
0: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
1: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v Úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
1: Takovou první největší další je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května. A potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
1: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí Hospodě.
1: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost

0: Spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
1: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
2: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
1: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
3: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
1: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
4: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
5: Vyšebrod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhle symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
1: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po 2 letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
7: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
7: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný, tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
6: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
7: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsínku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
8: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
9: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
8: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
9: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
10: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
11: Do Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
8: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
11: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
8: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
12: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
8: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
13: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
8: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
14: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
15: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cirdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil. A my s ním samozřejmě.
14: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
16: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října. Zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
17: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
16: No to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
14: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
18: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
19: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královka nedali a kunovědom tak hazbu neudělali.
20: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
14: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
18: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty.
14: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
21: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
22: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
21: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
23: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
22: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
21: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
22: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
23: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
21: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
23: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
22: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
23: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
22: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
21: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Ploraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, ale líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až se to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to

0: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
1: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
2: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
3: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a

0: Oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
1: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektricky. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
0: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
1: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
0: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
0: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
4: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý svůj klášter od

0: matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
0: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
0: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
0: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Bee Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bard před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuto symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hoří tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
12: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
13: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
12: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
13: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
14: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
15: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
12: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
15: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
12: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
16: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
12: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
17: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
12: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
18: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
19: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
18: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
20: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
21: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
20: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
18: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
22: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králu krásně dali a kunovědom tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
18: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
22: To, co za to dneska i
18: družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
4: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
4: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
4: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
4: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
4: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělanej tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prastroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z

0: Pavlem II. Na baziliku Minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný. A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady

0: interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
1: Kostel projektoval Christoph Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Na Dobří u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Dizernofra, od Ignáce Kiliána, není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda v roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
2: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
2: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
2: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
2: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojanská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
2: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na Malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
2: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
2: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
2: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
2: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je Hexa, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, změje mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme změje pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil, já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až se to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá, moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. Legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno, a oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí, a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukci.

0: která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
2: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
3: Je to určitý zážitek dějiny.
4: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na 3 velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
5: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
6: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
7: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
8: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
6: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
7: Ale jenom některé z nich jsou přístupné a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
8: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovníka plesvatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Dizernhofera, od Ignáce Kiliána, není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
6: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se

0: Morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
0: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
0: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz, jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela a v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na Malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval Uterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá uterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
9: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
9: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
9: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
10: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
11: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
10: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
11: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
12: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
13: To Břidlice. Břidlice má krásný kraj. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
10: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
13: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
10: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
9: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
10: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
14: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
10: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
15: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
16: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
15: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
17: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
18: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
17: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
15: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
19: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podědí mě vybírat. Hýlom, hýlom!
20: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krás nedali a kunovědou tak hazbu neudělali.
21: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
15: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
19: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
15: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky to rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdoře, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci

0: jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný. A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
1: Je to určitý zážitek dějiny.
2: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
3: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
4: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
5: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
6: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
7: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
5: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
6: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
7: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
5: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
7: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
5: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehlo.

0: Hly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domu lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
0: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu, na malé náměstí v hospodě.
2: Na Učnou stezku vybudoval Uterský spolek Bard před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie

0: a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
1: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
4: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
5: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
4: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
6: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
4: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiozu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
4: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřili nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no. Tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobily. Já jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: Do břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakletej slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo vzduší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
22: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a Kunovinou tak hlavu neudělali.
23: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravdoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
24: Místo kluků leží u holící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě se. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den, mílo, mílo.
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
1: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
2: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
1: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
3: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
2: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
1: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci. V té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
2: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
3: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
1: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
3: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
2: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
3: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
2: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
1: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměla.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost.

0: Jinek Kmoníček.
1: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií, a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
4: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
5: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
4: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
0: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
6: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
7: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
8: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi Zak Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu,

0: lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
1: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
2: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
3: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
4: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
2: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
3: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
4: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
4: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
4: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěna po tom vznikujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl

0: Tady na náměstí, v této frontě, tady schořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí, no.
1: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrásně dali a kunovědolům tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječka.

0: krávám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
1: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
0: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
2: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
1: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
0: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
1: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
2: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
0: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
2: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
3: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
1: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
2: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
1: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
0: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože to veřejná budova právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až se to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky navštívení, na nebezvzetí a narození Panny Marie.

0: dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari Park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí, no.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.

0: Turbovné historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde si člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný, tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišov je Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Já bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady

0: náhorní plošiny nízkého jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
1: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny nízkého jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé dva roky.
3: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo desetiletému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
4: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
3: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
5: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku.
6: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
5: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
3: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
7: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
8: Já vám vybírání po obci povoluju, ale do toho vám nařizuju, abyste si králov krás nedali a kunovědou tam hazbu neudělali.
9: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
3: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
10: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
3: Družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
11: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
12: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. a mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
11: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
13: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
12: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
11: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
12: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
13: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
11: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
13: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
12: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
13: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
12: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
11: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, ale líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grape a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, je jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání.

0: Organizovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl v roce 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do

0: do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské Lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
9: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali, tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
9: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
9: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
10: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
11: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
10: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
11: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
12: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
13: Do Břidlice. Břidlice má krásný kraj. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
10: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
13: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
10: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
9: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
10: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
14: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
10: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
15: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
16: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
15: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
17: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
18: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
17: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
15: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
19: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podětí mě vybírat. Hýlom, hýlom!
20: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
21: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
15: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
19: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte zvíjí pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
22: Místo kluků leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
15: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem u žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou vstupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude secakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdoře, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný. A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolik letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořadu dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních

0: pustí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svůj klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony Řežířském je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu. a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se

0: nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května, a potom tou zatím poslední většinou je Bee Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Bee Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bard před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít, a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí Republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla ale i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se

0: Věnujeme kultuře, tradicím, biznis tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
2: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
3: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
4: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
3: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
5: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
3: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
6: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
7: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhle symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
3: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
2: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
8: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
9: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
8: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
9: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
8: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
9: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsínku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
10: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
11: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
10: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
11: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
12: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
13: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
10: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
13: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
10: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
14: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
10: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
15: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
10: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
16: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo desetiletému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
17: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů Jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
16: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
18: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
19: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
18: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
16: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
20: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
21: Já vám vybírání po obci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krás nedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
22: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
16: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
23: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
16: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
24: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
25: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
24: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
26: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
25: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
24: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
25: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
26: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
24: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
0: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
26: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaníčko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
25: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
26: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
25: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
24: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic. Takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměla.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vidět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda. Jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného města

0: se to město jmenoval Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
1: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
2: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
0: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
1: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
2: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
2: Během roku se v Úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května, a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z Úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
2: Havrana má město

0: tečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde si člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí Republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole, návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexa, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil pod jedině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
17: Družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, změje mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme změje pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního

0: pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
1: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví. Jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnost a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
4: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
5: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
6: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
7: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
6: practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
8: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
9: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
10: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektricky. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang, a jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.

0: Kamenice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
1: Kostel projektoval Krištof Ritzenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ritzenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
2: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
2: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Bee Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
2: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal. protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobrý

0: dělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělců v život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no. Tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Prvně bych jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nevyšuju. Abyste si královka zvedali a kunovědom tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska jdete, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravdoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
22: Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
26: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
26: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou vstupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prastroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdívano Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. Legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno, a oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany.

0: 1992 vyhlášeno památkovou zónou stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
0: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
0: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město

0: Jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval Uterský spolek Bát před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, Uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá Úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a věřím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobil. Já jsem původně už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Prvně jsem dělal jednu, měl jsem dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podět jim je vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání po obci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědou tak vás budeme udělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i zeměle, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo klubu leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být zcela jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
24: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
6: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti jdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
7: Valcha to skutečně potřebuje. Nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
8: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
9: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
11: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
10: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
12: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
13: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
14: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
15: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
10: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
11: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
16: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
10: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
17: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
10: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
18: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
19: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
20: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
21: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
22: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, nejenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
4: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
5: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
6: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele nebo památkový dům Turbovna na náměstí a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ritzenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ritzenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako

0: Jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
0: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojanská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu, na malé náměstí v hospodě.
2: Na Učnou stezku vybudoval Uterský spolek Bard před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam tipy na výlet, kam se ještě může člověk

0: jste dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže to člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiozu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
9: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
9: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný, tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
9: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
10: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
11: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
10: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
11: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
12: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
13: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
10: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
13: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
10: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
14: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
10: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
15: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
10: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
16: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
17: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
16: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
18: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
19: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
18: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
16: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
20: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil podětí mě vybírat. Hýlom, hýlom!
3: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královra zvedali a kunovědou tam hlavu neudělali.
21: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
16: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
20: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravdoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být zcela jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
16: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci. V té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, změje mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme změje pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic 3. městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. Legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno, a oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár.

0: tím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí v této frontě. Tady souřeli tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravili, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravili střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky.

0: a z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
2: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali, tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsínku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl schrnout, no, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je Hexa, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: Do Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si krála okrát nedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo.
22: Místo kluků leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo.
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude secakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
16: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
17: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
18: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
19: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovar Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
20: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
21: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
22: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdoře, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Wixenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Wixenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popele. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár,

0: kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
1: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
0: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
1: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
0: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
0: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
1: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
0: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
1: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
0: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
0: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. a ona řekla, že zase já lípu

0: kořeny nahoru a jestli je se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrdí to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
2: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte ty mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královrát nedali a kunovědom tam hlasbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo chlupů leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.

0: Prahové.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
2: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
3: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
4: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
3: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
5: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
6: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
7: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popele. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí.

0: od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské Lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličení.

0: Ta kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
1: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od

0: svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
1: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
2: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
1: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
3: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
4: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
3: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
1: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
5: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
6: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královka zvedali a kunovinou tam hazbu neudělali.
7: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
1: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
8: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
9: Místo kluků leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
1: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
10: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
11: Posouváme 2x denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
10: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
12: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
11: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
10: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
11: Jak jsou otevřený, zavřený rolety, a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
13: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
10: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
12: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
14: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaníčko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
11: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
14: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
11: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
10: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou postupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun.